0: regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jen z kombinace přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. Finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hvězda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný pátek vám skrze rádiové vlny přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme 5. června, léto je pomalu tady a svátek nám neslaví Dobroslav a Dobroslava. Jména jsou slovanského původu a jejich význam se obvykle uvádí jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. Ale i tak máme v České republice asi 500 Dobroslavů. Zároveň neslavíme Světový den životního prostředí, tak prosím aspoň dnes, pokud jindy ne, udělejte něco pro naši planetu. Pěkný den všem!
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropiňského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

rozběh, projekt se už rozběh, všude kolem jsou filmaři. Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh,

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví dabl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město dokončilo jeho revitalizaci, která vyšla přibližně na 2,8 milionu korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průleska i lavičky pro rodiče. Revitalizace navázala na úpravy, které v lokalitě proběhly už na konci loňského roku. Z prostoru zmizely původní herní prvky, starý mobiliář i nevyužívané sušáky na prádlo. Bezpečnost na hřišti zajišťují dopadové plochy z pryžového lití o rozloze 135 metrů čtverečních. Město upravilo také okolní hřiště. Přibyly zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které usnadňují přístup k jednotlivým prvkům, 6 laviček a odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
4: Richarde! Co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám skrze rádiové vlny přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme 5. června, léto je pomalu tady a svátek nám dnes slaví Dobroslav a Dobroslava. Jména jsou slovanského původu a jejich význam se obvykle uvádí jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. Ale i tak máme v České republice asi 500 Dobroslavů. Zároveň neslavíme Světový den životního prostředí, tak prosím aspoň dnes, pokud jindy ne, udělejte něco pro naši planetu. Pěkný den všem!
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 5. června, kdy v tento den roku 1883 odjel první pravidelně plánovaný Orient Express z Paříže. V roce 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. Roku 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog na Milton Berle Show a skandalizoval diváky se sugestivními pohyby boky. A v tento den roku 1991 Michail Sergejevič Gorbačov, tehdejší vůdce Sovětského svazu, obdržel Nobelovu cenu míru za rok 1990. 5. června je také Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých a Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. 5. června se narodili spisovatel Stanislav Kostka Neumann, zpěvačka Jitka Zelenková, americký herec Mark Wahlberg, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná fixa Michal Mareda nebo zpěvák skupiny Slza Petr Lexa. To byly události 5. června a já vám přeji ten dnešní 5. červen co nejpohodovější.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol a fotbalová sezóna ve Zlínském kraji míří do svého závěru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol. Na slavnostním setkání ve Staré radnici převzalo ocenění 10 žáků z 5 škol, kteří během školního roku dosáhli mimořádných výsledků ve studiu, sportu nebo dalších aktivitách. Starosta Stanislav Blaha při setkání vyzvihl jejich píli, vytrvalost i reprezentaci města a poděkoval také rodičům a pedagogům, kteří mladé talenty také podporují.
0: Zlínsko.
1: Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila letní sbírku s krabicí odbod za lepší prázdniny. Peníze pomohou dětem ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče nebo krizových center vyrazit na tábory, výlety či příměstské kluby. Sbírka potrvá do konce června a organizátoři chtějí vybrat přes 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji pokračuje dalším kolem krajského přeboru. Už dnes o 17:30 večer se v Osvětimanech utkají domácí s Boršicemi a ve stejný čas přivítá Nivnice Staré město. V sobotu pak vedoucí Hluk nastoupí od 17:00 proti Morkovicím. Závěr soutěže tak slibuje další důležité souboje o konečné postavení v tabulce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný pátek vám skrze rádiové vlny přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme 5. června, léto je pomalu tady a svátek nám neslaví Dobroslav a Dobroslava. Jména jsou slovanského původu a jejich význam se obvykle uvádí jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. Ale i tak máme v České republice asi 500 Dobroslavů. Zároveň neslavíme Světový den životního prostředí, tak prosím, aspoň dnes, pokud jindy ne, udělejte něco pro naši planetu. Pěkný den všem!
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
2: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol a fotbalová sezóna ve Zlínském kraji míří do svého závěru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol. Na slavnostním setkání ve Staré radnici převzalo ocenění 10 žáků z 5 škol, kteří během školního roku dosáhli mimořádných výsledků ve studiu, sportu nebo dalších aktivitách. Starosta Stanislav Blaha při setkání vyzvihl jejich píli, vytrvalost i reprezentaci města a poděkoval také rodičům a pedagogům, kteří mladé talenty také podporují.
0: Zlínsko.
1: Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila letní sbírku s krabicí odbod za lepší prázdniny. Peníze pomohou dětem ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče nebo krizových center vyrazit na tábory, výlety či příměstské kluby. Sbírka potrvá do konce června a organizátoři chtějí vybrat přes 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji pokračuje dalším kolem krajského přeboru. Už dnes o 17:30 večer se v Osvětimanech utkají domácí s Boršicemi a ve stejný čas přivítá Nivnice Staré město. V sobotu pak vedoucí Hluk nastoupí od 17:00 proti Morkovicím. Závěr soutěže tak slibuje další důležité souboje o konečné postavení v tabulce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací, vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město dokončilo jeho revitalizaci, která vyšla přibližně na 2,8 milionu korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průleska i lavičky pro rodiče. Revitalizace navázala na úpravy, které v lokalitě proběhly už na konci loňského roku. Z prostoru zmizely původní herní prvky, starý mobiliář i nevyužívané sušáky na prádlo. Bezpečnost na hřišti zajišťují dopadové plochy z pryžového lití o rozloze 135 metrů čtverečních. Město upravilo také okolní hřiště. Přibyly zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které usnadňují přístup k jednotlivým prvkům, 6 laviček a odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se první červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci 3. ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 5. června, kdy v tento den roku 1883 odjel první pravidelně plánovaný Orient Express z Paříže. V roce 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. Roku 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog na Milton Berle Show a skandalizoval diváky se sugestivními pohyby boky. A v tento den roku 1991 Michail Sergejevič Gorbačov, tehdejší vůdce Sovětského svazu, obdržel Nobelovu cenu míru za rok 1990. 5. června je také Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých a Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. 5. června se narodili spisovatel Stanislav Kostka Neumann, zpěvačka Jitka Zelenková, americký herec Mark Wahlberg, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná fixa Michal Mareda nebo zpěvák skupiny Slza Petr Lexa. To byly události 5. června a já vám přeji ten dnešní 5. červen co nejpohodovější.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol a fotbalová sezóna ve Zlínském kraji míří do svého závěru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: Město Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol. Na slavnostním setkání ve Staré radnici převzalo ocenění 10 žáků z 5 škol, kteří během školního roku dosáhli mimořádných výsledků ve studiu, sportu nebo dalších aktivitách. Starosta Stanislav Blaha při setkání vyzvihl jejich píli, vytrvalost i reprezentaci města a poděkoval také rodičům a pedagogům, kteří mladé talenty také podporují.
0: Zlínsko.
1: Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila letní sbírku s krabicí Odbod za lepší prázdniny. Peníze pomohou dětem ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče nebo krizových center vyrazit na tábory, výlety či příměstské kluby. Sbírka potrvá do konce června a organizátoři chtějí vybrat přes 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji pokračuje dalším kolem krajského přeboru. Už dnes o 17:30 večer se v Osvětimanech utkají domácí s Boršicemi a ve stejný čas přivítá Nivnice Staré město. V sobotu pak vedoucí Hluk nastoupí od 17:00 proti Morkovicím. Závěr soutěže tak slibuje další důležité souboje o konečné postavení v tabulce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: není skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám skrze rádiové vlny přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme 5. června, léto je pomalu tady a svátek nám dnes slaví Dobroslav a Dobroslava. Jména jsou slovanského původu a jejich význam se obvykle uvádí jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. Ale i tak máme v České republice asi 500 Dobroslavů. Zároveň neslavíme Světový den životního prostředí, tak prosím, aspoň dnes, pokud jindy ne, udělejte něco pro naši planetu. Pěkný den všem!
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
3: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci se možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: but you're just a boy.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropiňského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol a fotbalová

0: Sezóna ve Zlínském kraji míří do svého závěru.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
1: Uherskohradišťsko.
0: Město Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol. Na slavnostním setkání ve Staré radnici převzalo ocenění 10 žáků z 5 škol, kteří během školního roku dosáhli mimořádných výsledků ve studiu, sportu nebo dalších aktivitách. Starosta Stanislav Blaha při setkání vyzvihl jejich píli, vytrvalost i reprezentaci města a poděkoval také rodičům a pedagogům, kteří mladé talenty také podporují.
1: Zlínsko.
0: Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila letní sbírku s krabicí odbod za lepší prázdniny. Peníze pomohou dětem ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče nebo krizových center vyrazit na tábory, výlety či příměstské kluby. Sbírka potrvá do konce června a organizátoři chtějí vybrat přes 2 miliony korun.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji pokračuje dalším kolem krajského přeboru. Už dnes o 17:30 večer se v Osvětimanech utkají domácí s Boršicemi a ve stejný čas přivítá Nivnice Staré město. V sobotu pak vedoucí Hluk nastoupí od 17:00 proti Morkovicím. Závěr soutěže tak slibuje další důležité souboje o konečné postavení v tabulce.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město dokončilo jeho revitalizaci, která vyšla přibližně na 2,8 milionu korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průleska i lavičky pro rodiče. Revitalizace navázala na úpravy, které v lokalitě proběhly už na konci loňského roku. Z prostoru zmizely původní herní prvky, starý mobiliář i nevyužívané sušáky na prádlo. Bezpečnost na hřišti zajišťují dopadové plochy z pryžového lití o rozloze 135 metrů čtverečních. Město upravilo také okolní hřiště. Přibyly zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které usnadňují přístup k jednotlivým prvkům, 6 laviček a odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 5. června, kdy v tento den roku 1883 odjel první pravidelně plánovaný Orient Express z Paříže. V roce 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. Roku 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog na Milton Berle Show a skandalizoval diváky se sugestivními pohyby boky. A v tento den roku 1991 Michail Sergejevič Gorbačov, tehdejší vůdce Sovětského svazu, obdržel Nobelovu cenu míru za rok 1990. 5. června je také Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých a Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. 5. června se narodili spisovatel Stanislav Kostka Neumann, zpěvačka Jitka Zelenková, americký herec Mark Wahlberg, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná fixa Michal Mareda nebo zpěvák skupiny Slza Petr Lexa. To byly události 5. června a já vám přeji ten dnešní 5. červen co nejpohodovější.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci.

0: rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
1: Zlínsko.
0: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol a fotbalová sezóna ve Zlínském kraji míří do svého závěru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Město Uherské Hradiště ocenilo úspěšné žáky místních základních škol. Na slavnostním setkání ve Staré radnici převzalo ocenění 10 žáků z 5 škol, kteří během školního roku dosáhli mimořádných výsledků ve studiu, sportu nebo dalších aktivitách. Starosta Stanislav Blaha při setkání vyzvihl jejich píli, vytrvalost i reprezentaci města a poděkoval také rodičům

0: a pedagogům, kteří mladé talenty také podporují.
1: Zlínsko.
0: Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila letní sbírku s krabicí Odbod za lepší prázdniny. Peníze pomohou dětem ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče nebo krizových center vyrazit na tábory, výlety či příměstské kluby. Sbírka potrvá do konce června a organizátoři chtějí vybrat přes 2 miliony korun.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji pokračuje dalším kolem krajského přeboru. Už dnes o 17:30 večer se v Osvětimanech utkají domácí s Boršicemi a ve stejný čas přivítá Nivnice Staré Město. V sobotu pak vedoucí Hluk nastoupí od 17:00 proti Morkovicím. Závěr soutěže tak slibuje další důležité souboje o konečné postavení v tabulce.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.
4: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
5: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: muži občas pláču chybí. Když mi chybíš, chybíš.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jeho

0: povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
1: Zlínsko.
0: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Hráči Elefant z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Annetta Linder. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Rokový žvanec s Lupem na Radiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dneska to bude opravdu o metalu, protože mám tady milého hosta Jana Fírka, basáka z kapely Melodius Deity. On už nám prozradí vlastně, o čem tahle kapela je, takže oficiálně tě, Janko, vítám v rokovém žvanci. Ahoj.
2: Ahoj všetci, zdravím všetkých posluchačů Radia Kroměříž a moc děkuji za pozvání.
1: Janik nám ještě prozradí zbylé členy kapely, protože tam se objeví ten správný pohled nebo úhel pohledu na tuhle kapelu. Pochopíte, o čem to je?
2: Takže vlastně kapela je složena jako z viacerých hračů z Evropy a z Asie. Původně tam byla ještě i Amerika, momentálně to je čisto euroaziska. Je tam hlavní kytarista a původní zakladatel Biggie. On je vlastně z Tajska, z Bangkoku, a pak ostatní jsme Česká republika, já na base, potom Anira, zpěvačka z Ukrajiny, a Diego ze Španělska, on hrá na klávesi.
1: Bubeníka jsme záměrně vynechali, protože, no už si to řekni sám.
2: No, jsou to všetky, protože nemáme stáleho bubeníka, spolupracujeme s dalšími bubeníkmi, třeba z Belgicka a z Nizozemska. Momentálně jsme v tomto jako stálom složení.
1: Ovšem, pojďme už pustit tu první písničku, kterou dnešní rokový žvanec vlastně odpálíme. Já mohu říct jenom to, že to opravdu stojí za to, takže metalisti, nachystejte se opravdu na ten správný nátěr, protože tuhle kapelu vlastně muzikanti i ve světě přirovnávají k tomu nejvyššímu levelu, a tou je kapela Dream Theater. A to nasvědčuje opravdu tomu, že to bude opravdu muzikantský nátěr, takže co jsi vybral jako první písničku?
2: Tak já bych som vybral prvou pesničku z našeho posledného alba Demonology a pesnička se volá Lucifer.
1: Já už to mám nachystaný a všem posluchačům rokového žvance přeji, užijte si to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Teď přichází asi ta chvíle, kdybychom mohli objasnit posluchačům rokového žvance s mým dnešním hostem Janem Firkem z kapely Melodius Dejte to, že mají krásnou zpěvačku, která dokáže se svým hlasem takový věci, který mě zkrátka padly sánky, a navíc je to péro jak cip.
3: Takže naša nová zpěvačka se volá Anira, ona je z Ukrajiny a vlastně Biggie, náš kytarista, si ji všimnul na Ukrajina má talent a ona se dostala až do samotného finále, což je jako velký úspěch. A Biggie vtedy dal vlastně Anire nabídku, že či by se připojila na natáčení nového albumu Demonology. Anira potom sa nejak tak pripojila, naspievala si nejaké tie svoje party, všetko vyšlo a vznikla nová pesnička Večery, ktorú si môžeme momentálne dať.
2: A my sa do ní krásne ponoříme. Príjemný poslech.

0: skvělá věc a můj pocitový ukazatel skvělé muziky je, aby si mi rozumel, teraz to povím slovensky, Zimomriavky. Mimochodem, k téhle písnice existuje videoklip, který si posluchači mohou jít zhlédnout, ale poprosím až po té 20. hodině.
1: Ano, můžete si ho najít na YouTube, prostě melodii zdejte a keď si napíšete Witchery s dvojitým V, tak na vás hned vyskočí.
0: A vyskočí také na vás krásná ženská z téhle skvělé kapely Melodius Deite Anira. My si ale pustíme další písničku z vaší tvorby. Co to bude?
1: Takže další pesnička je Saint Gabriel. Je to vlastně pesnička zo starších alb, konkrétně z třetího alba, epizoda 3 Archanděli a Olympiani v prekladu z angličtiny. A je to vlastně zajímavé album v tom, že vtedy Melodius Deite prechádzalo stavom, kedy sa tam rôzne menili členovia a zrovna sem Melodius Deite si nasadilo laťku celkom vysoko, kedy hodne experimentovali s progresívnou hudbou, s tvrdým metalom, s rýchlou hudbou, s power metalom a nejak tak vznikla vlastne kompozícia tohto albumu, kde sa hlavne aj texty odohrávajú rôznych ako fantasy a podobne.
0: Teď mi tak zavrtalo hlavou, co vlastne teď hraje Melodius Deite za styl v dnešnej dobe, tak?
1: Ja by som štýlovo túto kapolu, ako my sa radíme, štýlovo na Symphonic Power Progressive Metal.
0: A teď na vlách Rádia Kroměříž letí píseň Saint Gabriel kapely Melodius Deite. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Opět skvělá záležitost kapely Melodious Date, ale teď bychom mohli prozradit těm jásajícím metalovým nadšencům vlastně, že chystáte nové CDčko a v určitou dobu vyjde, tak o tom bychom teď mohli požvanit.
3: Takže v tomto novom složení teraz vlastně pracujeme na novom albumu, který vyjde buď to koncom tohto roka, alebo začátkom budúceho roka a představí se na velkom evropském turné z Rhapsody of Fire, kde budeme vlastně súčasťou. A tento album je vlastně tak trošku takový inovativní, protože hodně experimentujeme s progresivním metalom, s rychlým metalom, powerovým metalom, ale ukazují se tam aj různé štýly jako klasiky, gotiky a symfoniky a celkový výsledok je vlastně hodně zajímavý a já si myslím, že posluchačům se to bude velmi páčit.
2: Já už vím, že v Asii vlastně máte tu velikánskou posluchačskou pozornost a ti vaši fanoušci tam vlastně na tohleto CDčko opravdu nedočkavě čekají.
3: Já si myslím, že tento styl poslednou dobou se těší i velké oblibě nejen jako v samotné Asii, ale hlavně i v Evropě, což jako dokazuje to, že dostáváme nabídky třeba na různé evropské festivaly.
2: A na ty naše Vizovice?
3: Ano, tento rok se zase uvidíme na Masters of Rock. Na hlavní stage.
2: A to podotýkám, že je to vlastně pro všechny kapely obrovská podsta hrát na tom pódiu věnované Ronnie James Diovi.
3: No je to velká podsta pro nás, nejen jako pro mě jakožto muzikanta, ale já si myslím, že to je takový sen se dostat vždycky na takýto velký festival.
2: Přesně tak, ale teď už je čas nabídnout posluchačům rokového žvance další vaši skladbu.
3: Tak já bych teraz vybral pesničku Land of Fantasy, která je sice zo staršího alba, ale velmi se těší obľúbení len v Ázii, ale aj tu v Európe.

0: Teď otázka do tvého soukromí, něco o tobě, kdy vlastně začal na tu basu hrát, protože hodně muzikantů tě zná jako výborného basáka, sledujou tě a to hodně, hodně muzikantů.
1: Takže vlastně moje začátky na basgitare byly také trošku srandovné, protože od malička jsem byl velmi akční, asi o nějakých 4-5 rokoch jsem si postavil velkou elektrikarskou dielňu a aktivně jsem se tomu venoval. Potom jsem se venoval aktivně hokejbalu a hokeju, kde jsem se během pár rokov dostal do nějakých vyšších seniorských lig a podobně. A jak mi ona už zdravě jako viacej nepovolovalo, protože ten hokej byl hodně náročný, tak jsem se začal venovat hudbe, protože jsem ji mal rád. A vybral jsem si basgitaru, lenže vtedy jsem prostě ani nevěděl, jak taká basgitara vypadá, tak zobral jsem si starou akustickou gitaru, která byla na poli rozbitá. Natěhl jsem si tam nějaké staré struny, co jsem našel, takže dokopy mala 3 struny, která ani neladila, ani jsem vlastně nevěděl, že se taková gitara má ladit. A na tom jsem nějak tak začínal. A jakmile jsem si potom kupil svoju prvú basgitaru, tak to bola proste taká stará Jolana Diamant, asi taková klasika ako v dnešnej dobe. A sranda bola v tom, že ešte mala povytrhávané všetky pražce, takže začiatky na ne boli hodne ťažké. No a tam som sa nejak tak vžil s tou basou a postupne som začal na sebe pracovať a hrať s rôznymi lokálnymi kapelami a tak toto nejak proste začalo. Ono všetko bola taková náhoda v tomto. No,
0: no jak už som říkal, vlastne hodne muzikantu ťa sleduje a sledují tě i muzikanti vlastně, nebo vás sledují muzikanti z těch nejvyšších pater muzikantského světa, což jsou vlastně Portnoy, Petru, či vlastně Dream Theater. A když jsem viděl některé zahrané tebou ty party, tak mi to připomnělo hraní Johna Myunga vlastně.
1: Ano, dá se povedať, jako mě baví stále na sebe pracovat a já jsem taky strašně velký perfekcionista a já jsem si prešiel hodně štýlami, jako od popu, rocku, grungeu, metalu, cez aj strašně tvrdé hudby a nějak tak ma baví prostě na sebe pracovat v tom štýle, že stále je čo zlepšovať. Bavia ma rôzne techniky ako slepu, tapingu, rýchlo hrania trsatkom, takže Melodious Data mi vlastne dalo takovú pomocnú ruku v tom, že mám priestor na sebe pracovať a toho si nesmierne vážim.
0: Tak uvidíme, jestli to dá ešte vylepšiť, to tvé hranie. Jestli trumfneš Johna Myunga, ale poďme si už dať další skladbu.
1: Teraz by som vybral pesničku Act of Failure a je to vlastne pesnička z predposledného albumu Elysium.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Krásně nám to odsejpá a narušovat pozornost vlastně vašich fanoušků kapely Melodius dejte. Nechci, pojďme do další skladby a něco o tom videoklipu.
2: Máme tu jinou pesničku, Overture of Silence, a je to vlastně pesnička, kde hostuje Peter Hierpe, je to kytarista z Majestiky, možno asi celkom známá kapela mezi metalistami, a je to prvá pesnička, kde sa vydal videoklip, kde som i ja sa vlastně prvýkrát objavil pod Melodius Dejte. A tento videoklip sme natáčali nejak tak na diálku, kde kytarista si natočil svoje party video, potom zpěvák v New Yorku si natočil svoje vlastní party a takto sa to nějak celé zostříhalo a já si pamätám, jako jsem to natáčal v zime v Prachovských skalách, kde byla strašný problém sa dostať mezi tie skaly a natočit to nějak, ale podarilo se nám to a takto to nějak vypadá.

0: Teď mi je to až líto, protože máme tady opravdu to finále, ten poslední vstup, to rozloučení, ale nebojte, je tady ještě ta poslední písnička, kterou si metalisté užijí. Mým dnešním hostem byl Jan Fírek z kapely Melodius Deite. Janko, moc krát ti děkuji do rockerské žákovské knížky za to povídání vlastně, co jsme tady spolu předvedli, ale hlavně za tu muziku, která byla úžasná a perfekcionistická. Za to ti dávám jedničku s hvězdičkou vlastně, která náleží nejen tobě, ale všem muzikantům v kapele Melodius Deite. Janko, moc krát díky.
1: Tak já moc děkuji za pozvání, já moc si toho vážím a jsem rád, že i o takovou hudbu je zájem nejen jako v Asii a v Evropě, ale aj prostě v té malé české zemi, což je jako poměrně velká metalová scéna, by se dalo povedať. A já bych chtěl ještě povedať, ať si lidé užívají života, chodí na festivaly, užívají si festivalov, možno sa tam niekde uvidíme, ať prípadne podporujú mladé kapely, kluby, pretože v dnešnej dobe i to je docela dôležité a nebyť týchto malých kapiel a klubov, tak by sme tu nemali i veľké kapely. Takže užívajte si hudbu, majte sa radi a určite sa niekde uvidíme.
0: Janko, ešte jednou ti moc krát ďakujem, přeju ti do muzikantského i osobního života hodne štěstí. Teď bych ešte připomněl ten Masters of Rock, pretože to vystoupení tam bude stát za to.
1: Takže lidi bychom chtěl pozvat nejen na Masters of Rock, ale pokud byste byli ještě i v Prahe, tak začátkem budoucího roku v rámci našeho velkého evropského turné z Rhapsody of Fire bychom chtěl pozvat do klubu Futurum, kde budeme hrát 4.2.
0: Kapela Melodius Deite stojí za to, to si nenechte ujít, ale teď už rozloučení a ta poslední písnička, která letí všem fanouškům rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž na dobrou bezbolestnou noc, kterou jsi to vlastně, Janko, vybral?
1: Tak majte se pěkně všetci a ještě nakonec bychom si dali jednu pesničku Manglius Pride a je to předělavka staršího singlu, kde vlastně představujeme Aniru jakožto stálou členku kapely Melodius Deite.
0: Přátelé, mějte se krásně, loučíme se a příště naslyšenou. Čau!
1: Tak čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: celej žhavej.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: With those green eyes,

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Vítal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení i program pro rodiny s dětmi. Organizátoři připravili také hudební vystoupení, kreativní stanoviště a doprovodný program na Velkém náměstí. Vybarvený běh se uskuteční v sobotu 6. června a podle pořadatelů nejde o výsledky, ale hlavně o společný zážitek a pohyb.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci tréninkového hřiště v městském sportovním areálu. Město plánuje ještě během června obnovu hřiště s umělým trávníkem. Jehož povrch už podle radnice neodpovídá požadavkům na běžecké sportovní využití. Rekonstrukce za více než 5,5 milionu korun zahrne kompletní výměnu povrchu i úpravu podkladu. Nový trávník by měli sportovci využívat už v létě.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel navštívil Zlínský kraj a ocenil jeho podporu technického vzdělávání a kariérového poradenství. Během dvoudenní návštěvy zavítal například do Kunovic, Zlína, Vizovic nebo na Svatý Hostýn. Setkal se i se studenty, starosty i zástupci firem. Podle prezidenta může být Zlínský kraj inspirací pro ostatní regiony v propojení škol a firem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hráči Elefants z Kroměříže odehrají svůj příští zápas v americkém fotbalu v sobotu 6. června. V rámci třetí ligy nastoupí na domácím hřišti proti týmu Střince. Zápas začíná ve 14 hodin na Spartakiádním stadionu v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ožije vybarveným během. Uherské Hradiště zahájí rekonstrukci hřiště a kroměřížské Elefants čeká zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž bude v sobotu hostit 9. ročník vybarveného běhu. Sportovně zábavná akce nabídne běh historickým centrem města, koncerty, taneční vystoupení.